Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na ty nejvíc taneční frekvenci u nás.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Scoot up. W&W.

0: Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Dance Radio.

0: Dance Radio.
1: I want more.

Wave on Air. Dance Radio. Baví tě drum'n'bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum'n'bassová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance.

0: 라디오. 댄스 라디오 유로뉴스.
1: 자스톱ci evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

se le doy bar.

0: Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Window kid.

0: Show. Dance Radio. Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Žádný všední den už nebude všední, protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

Plus. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Danceradiu. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio. Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28. 4.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.

0: Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio. Dance Radio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

kvalitě drum and bassová muzika. Tak laď každý pondělí Rave On Air od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave On Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave On Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Zanama, Take a Sofon, pode mnou už pomalučku slyšíte novinku, kterou si dáme za chvilečku, Alona, Will Sass a taky Timbaland Houseboy. Proběhne taky Armand van Helden, Mark Knight, D. Ramirez a Kousek s názvem You. Tohle a spousta další muziky na vás čeká na vlně Dance Rádia už za moment. 89, 102,9 FM až do 16, tyhle vlny a taky já, Terka Ročeňová. Je 13 hodin. Dance Rádio.

0: Féteru Dance Rádia, Duke Dumont, Red Light, Green Light, máme přesně čtvrt na dvě. Další muzika čeká už za chviličku, třeba Emma Smetana a Nobody Listen, taky novinka od Aluny Houseboy. A co nás jinak dneska čeká, samozřejmě vás pozvu na vysílání Dance Rádia, protože opět tento týden zakončíme stylově s pořadem Club Mix. Kdo, co, kdy a tak se dozvíte. Taky samozřejmě nakouknem do světa hudby, proběhne nějaká ta zajímavost ze světa, něco vtipného dáme. Klidně se pochlupte, kde nás posloucháte, označujte nás na Instagramu danceradio.cz. Já to očeknu, no a teď posílám muziku do oušek, poběží slibovaná muzika od Emmy Smetany, společně s Nobody Listenem, taky Apollo 440, anebo Alesso Becky Hill a Surrender, už za moment na Dance Radio.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit.

0: Je autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Další výborná muzika na 89,9 FM Junotus a Diamonds. Teď se podíváme do zahraničí. Pokud plánujete dovolenou, dejte vědět, kam se letos chystáte. Mě to vybírání teprve čeká. A my se mrkneme rovnou na země s nejlepším počasím na světě. Tak na 10. místě se umístila Austrálie, na 9. Argentina, na 8. Costa Rica, na 7. Mexiko. Všechno to je vypadá nádherně, ale bych úplně všude, že jo? A 6. Nový Zéland, na 5. Itálie, na 4. Brazílie, na 3. Španělsko, 2. Portugalsko a na 1. Řecko. Já jsem teda v Řecku byla 2 roky po sobě, myslím si, že jsem byla úplně nadšená teda. Uvidíme, kde letos skončím a dejte vidět, kam se chystáte vy, případně nějaký tipy na dovolenou, všechno nám to můžete poslat třeba na Instagram Dance Radio CZ nebo na Facebook Dance Radio CZ. A já posílám muziku, další nás čeká Rehab s Quentinem, taky Etherwood a nebo Paul Kalkbrenner a 92 za moment na 89,9 FM.

0: Na vlně Dance Rádia, ať už je to 89 nebo 102,9 FM, Merkin Cremon, 2 Minutes Zeus a Like This, 13 minutek před 14. hodinkou. Rovnou koukám do kalendáře, vidíme jenom Blažena, takže všem Blaženkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Mrkneme se na to trošku blíž, tak je to jméno slovanského původu, u nás v České republice ho má 6311 žen. Průměrný věk nositelek tohoto jména je 71 let, takže všem dámám tohoto jména všechno nejlepší ještě jednou. Jinak dneska je den bez bod, ze zvířátek slaví pejsek Zack, z kočiček je to Becky nebo Becky. Důležitý taky je, druhá neděle v květnu je den matek, tak já doufám, že jste nezapomněli na svou maminku a že jste vykouzlili úsměv na tváři. Kouzlit ho doufám budu i já za chviličku s naší další muzikou. Proběhnou Klingande a Nightlife, taky Tom Craft, Loneliness a nebo Cannon a Power. Už za momentík na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Tim Deluxe a výborná muzika. Pode mnou už pomusíš jít novinku, neskutečný kousek. Nevím, jak vy, ale to tady dám pořádně na hlas. Illenium, Ellie Goulding. Don't want your love, už za moment. No a pro mě taky Tiesto, Beautiful Places. Výborná muzika na vlně 89, 129 FM v pořadu Party Break. S váma pořad ještě Tereza Ročeňová. A spousta další libový taneční muziky. Je 14.01.

0: Absolutá Stuck in Love. Éteru Dance Radio na celou minutku před čtvrt na 3 na 89 FM. Milujete film Wolf of Wall Street a líbilo se vám v bytě, ve kterém bydlel Leonardo DiCaprio, tak pozor, tenhle manhattanský byt je na prodej, pokud máte v kapse asi tak přepočtu 115 milionů korun, můžete si ho koupit. Takže takový menší info pro vás, kdo třeba scháníte bydlení a patříte mezi milovníky, ať už Leonardo DiCaprio, anebo filmu Wolf of Wall Street. Teď už další muzika pro úplně všechny milovníky taneční hudby, proběhnou Illenium společně s Ellie Goulding, Funkerman, anebo Two Colors a Chemical. Za momentík na naší vlně Dance Radio 89,9 FM.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio.

Výborná muzika na vlně Dance Rádia. Kim Ušunca Generator, máme přesně 14:30. Máte doma miláčka zvířecího. A když je nemocnej, chtěli byste s nima trávit čas, tak pozor, Itálie nově uznala nemoc domácího mazlíčka jako důvod k nepřítomnosti v práci. Já teda musím říct, já mám doma dvě kočky, mám to jako děti a když jim něco je, tak je to láska, že jo? Je to, někdo nemá děti, někdo má zvířátka, tak takhle to je. Tak zajímá mě, jak to vnímáte vy, jestli máte doma zvířátka, jaký zvířátka. A teď už další muzika, Antiap, Keš Keš, anebo Bastila, Pompeji, Féteru Dance Rádia, už za moment.

0: Esquire Féteru Dance Rádia, přesně ve 3:15. Já jsem dneska otevřela internet, vyskočila na mě informace, kterou jsem teda zahlídla jedním okem i na sociálních sítích už během týdne, protože herečka Reese Witherspoon sdílela, že se chystá pokračování, ono to není úplně jako pokračování, filmu Pravá blondýna. On to bude prequel, bude to seriál a bude to vlastně o tom, když filmová Pravá blondýna byla ještě teenagerka. Takže pokud se vám tenhle film líbil, vaší sekře, vaší přítelkyni, může to udělat radost, protože od léta bude tenhle seriál na jedný ze streamovacích aplikací, takže pokud chcete vidět, jak to bylo vlastně před filmem Pravá blondýna, tak si můžete dát od začátku prázdnin tenhle prequel. Teď už si dáme další muziku. Féteru Dance Rádia zní Vintage Culture Prodigy a nebo třeba Deadmau5. Tak za chviličku tato muzika Féteru Dance Rádia.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Rozala, are you ready to fly v éteru Dance Rádia? Co nás čeká za chvilku? Poslední hodinka dnešního nedělního party breaku a tam tato novinka The Last Time. Dáme taky Rufus do Soul a Music is Better. Všem přeju krásnou neděli 10. května, tak jeden matek. Jsem Terka Ročeňová na vlně 89.129 FM. Máme před sebou posledních 58 minut dnešní show Party Break. Je 15.02. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio Thomas Newson, holandský DJ producent a Talking About. Máme 15 hodin a 17 minut, k tomu možná zrovna koukáte na svůj instagramový profil. A pokud se vám zdá, že během tohohle týdne zmizelo pár sledujících, tak pozor, Instagram totiž udělal velkou čistku, a zatím největší ve své historii, protože celkově začal odstraňovat neaktivní účty a sledující začaly ubejvat. Takže pokud jste přišli o nějaký to číslo, tak to byly účty, které byly buď fejkový nebo neaktivní, no a ani celebrity se tomu nevyhly. Třeba Kenny Jenner zmizelo 15 milionů sledujících, společně taky Ariana Grande, Taylor Swift a jiným známým osobnostem. Jinak deaktivováno bylo až 50 milionů účtů. No, vlastně dotklo se to taky fotbalistů Cristiana Ronalda, Lionela Messiho a spousty dalších.

0: dejte vědět, jestli sledujete Dance Radio CZ. Já doufám, že nás tam máte úplně všichni. Nám teda nikdo neodpad, spíš nám všichni přibývají a doufám, že vás bude ještě mnohem víc. Ještě jednou Dance Radio CZ na Instagramu, tam najdete, kdy kdo vysílá, taky tam najdete fotky tady ze zákulisí Dance Radio, takže pokud chcete vidět, jak vypadá náš host, jaká soutěž vás čeká, jak vypadají moderátoři Dance Radio, všechno to najdete na našem Instagramu Dance Radio CZ. Tak mrkněte na to, dejte palec nahoru, dejte sledovat a jak tomu pošlu muziku za chviličku, třeba novinka The Last Time, taky Chemical Brothers Go a nebo Rufus Du Sol a Music is Better. Za chvilku to dáme na vlně Dance Rádia.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Dance Radio.

0: Fred V, taky What Eva Horizon v Etheru Dance Rádia na 89.9 FM. 4 minutky po půl čtvrtý. Já už jsem hodila oko na naši hitparádu Dance Radio Charts, abych věděla, jak jste hlasovali, protože naše hitpuška je o vás, o tom, co se vám líbí, pro co hlasujete. Jinak hitparáda se jmenuje Dance Radio Charts, kdo to neví. Vy pro ní hlasujete, nebo pro ty kousky, co jsou v té hitparádě, na www.danceradio.cz. Jinak vždycky ve čtvrtek od 18 hodin se dozvíme, jak jste hlasovali. Klidně teď můžete vlítnout na naše stránky a zahlasovat. Je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, kde palec nahoru je. Hlasujete, kde palec nahoru není. Je to 7 týdnů hitparádě. Opouští to hitparádu, samozřejmě my tleskáme. No a mrkne na to. Máme tady 3 novinky. Otonou, Scream a Deadmau5. Jinak mrknem taky na první 3 místa, jak jste teda rozhodli. Na trojce Jonatas Diamonds, na dvojce Adriatic, Elderbrook a Lost in the Woods. No a na jedničce WW School 3 a Ray from Outer Space. Takže uvidíme, jak zahlasujete příští týden, jestli budou 3 místa první stejný, nebo jestli úplně proházíte pořadí a bude tam někdo úplně jiný. www.danceradio.cz ještě jednou. No a já posílám muziku za chviličku Gas, Dot nebo Bob Sinclair. No a teď už taky pozvánka na vysílání Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Paul Wulford a Camel Fat Remix. Féteru Dance Radia 11 minutek před 16 hodinkou. Než se rozloučím, rovnou vás pozvu na večerní vysílání tady u nás Féteru Dance Radia, protože vás čeká už 638. vydání pořadu Club Mix. Milan Kroužil odehraje tradičně v první hodince setík, těší se na vás. Jinak dorazí na set i DJka Teddy from the Box, taky dorazí DJ Strain a THM. Takže máte se rozhodně na co těšit. Pokud nemáte po víkendu dost, dneska ideální mejdan pořádně houseovej v éteru Dance Radia. Já se loučím, budu se na vás těšit v úterý v pořadu Showtime společně s Michaelem C. Dorazí DJ, říká si Mateus DJ, takže těšíme se na něj. Nejspíš to bude trošičku tvrdší, takže čeká vás nejenom rozhovor, ale i nějaký ten setíček, takže já už se těším teď. Ode mě za chvilku ještě Offenbach, Jamiroquai nebo Cream. Loučím se, mějte se krásně, úžasně a v úterý páčko.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Euronews.
1: Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence, která umožňuje vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání, kdy dali zelenou vyjednávání s členskými státy. Jde o součást balíčku na zjednodušení a zmírnění legislativy k umělé inteligenci navrženého Evropskou komisí. Zakázáno bude například uvádět na unijní trh systémy AI za účelem vytváření podobného obsahu, případně uvádění takových systémů na unijní trh bez přiměřených bezpečnostních opatření, jež by vytváření takových materiálů zabránila.
0: Dance Radio.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Tu máš! Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatik, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Thank you.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Scooter. W&W.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brusel News.
1: Zhruba 40% potravin analyzovaných v Evropské unii v roce 2024 obsahovalo měřitelné stopy pesticidů. V úterý to uvedl ve své zprávě Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Jen malá část potravin ale obsahovala takové množství pesticidů, které porušovalo předpisy. Jejich množství se v posledních letech příliš nezměnilo. Zhruba 58% analyzovaných potravin v roce 2024 neobsahovalo žádné měřitelné stopy pesticidů. U dalších 38% potravin sice stopy naměřené byly, ale množství nepřesáhlo zákonné normy. V roce 2024 se kontroly také více zaměřily na potraviny dovážené do Evropské unie ze třetích zemí. Analýza ukázala, že nadměrné koncentrace pesticidů jsou u potravin ze zemí mimo Evropské unie častější.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města.

0: Neděle 10. května, 18 hodin a 2 minuty k tomu, svátek má Blažena, všem blahopřejeme a je tady Club Mix, takže vám přeju nádherný dobrý večer. Venku máme pozitivní klima, doufám, že se to odrazí i na dnešní pořad 639. vydání. Hned na playeru je připravena novina, je to Disco Cream anebo Disco Unstop Table. Italská dvojice Vincenzo E a ještě Salvatore C. DJové a producenti se našli v roce 2010 a hledají dobrodružství vždy tedy v discofunku a samozřejmě discofunky house, to je jejich parketa. No a já vám řeknu, jací jsou dnešní hosté, co je samozřejmě to hlavní v Club Mixu, tak mezi 19. a 20. přijde slovenská DJka, kterou znáte dobře, tedy From The Box, a mezi 20. až 21. hodinou to je DJ Strain a také DJ ze Slovenska THM budou hrát B2B. To znamená, že Slovensko má tady dvojí zastoupení, jedna, který From The Box a potom DJ THM a mezi nimi je DJ Strain.
1: Dance Radio.

Always You. DJ Magazine ho označil za ohromující nezařaditelný žánr house music, to je Russ Coach Scott, který vlastní značku Body Rhythm.

Deep More a Raw Energy. Raw Energy. Jedeme v rytmu UK Garage. Garážová nezávislá scéna. Jinak nás poslouchá Pavla, kterou srdečně zdravíme z parku Mérie. Takže Pavlo, přejeme ti krásný večer. Doufám, že zahrajeme i donaty v těch rytmech. Hosté dnešního pořadu v té další hodině mezi 19. a 20. to bude DJka ze Slovenska, tedy From the Box. No a pak, pánové, také ze Slovenska DJ THM a starý známý DJ Strain mezi 20. až 21. hodinou.

Turntables Night a Rafaele Civellino. Underground People. Lidé z undergroundu. Teda ten italský DJ a producent v jedné osobě, Rafaele Civellino, se 4 roky po sobě umístil mezi top stovkou na platformě Truxsource. Je také majitel a zakladatel značky White Coffee Label. A také byl úspěšný jako samozřejmě, když už jsme u toho, umělec Jacking a Deep House, což je samozřejmě příbuzné. Posloucháte Club Mix.

NWN, I'll Be Gone. NWN je projekt, který vychází z takové té myšlenkové hudební svobody, Music Freedom. Je samozřejmě strašně spousta možností hudebních svobod v každém stylu, ale tenhle ten projekt se orientuje a kombinuje prvky house, to slyšíte, techno, soul, funky, jazz takovým hutným způsobem. Jinak právě, když jsme u toho, tak hitovka Play With Me, Play With Mine, Soul. Letěla jako bomba.

Like I Used To, to je Matt Gillespie a klasický garážový styl, který teďka je hodně v kurzu, mě také ho hodně baví hrát. Třeba se můžeme takhle hudebně setkat v Originu tuhletu sobotu, Origin Club. Jinak tohleto je DJ a producent, který aktivně hraje od roku 2007. A když už jsme u těch garáží, tak ho pochopitelně ovlivnili veličiny jako Kerry Chandler, Masters at Work, anebo Mood to Swing.

I understand it. Earth and Days, další tedy novina v Club Mixu, kterou jsme už tady prezentovali před dvěma týdny, ale je to stále tady horká novinka. Tenhle ten projekt Earth and Days vznikl v roce 2017, teď ho v roce 2025 při takové transformaci doplnili Sakan a ještě AJ Beat, který byl dříve členem docela známého projektu Crazy Beeza, takže tohle je další tedy počin v Club Mixu.

Dostal jsem krásnou nálepku, hned mám lepší den od DJ Kittery From The Box. Zároveň na tuhletu náladu nám korespondují Milk and Sugar, známý německý projekt, který se už zaspěl se snímkem Booty Love v roce 2006. One More Time.

This Music Is My House, Rick Sylvan, to je producent, který vysloveně žádá, miluju house music, podpořte mě. Tak já ho už podpořil tady na platformě Traxsource. Jinak DJ Kateri from the Box, už je tady ve studiu, moc jí to sluší, za 15 minut je

Tom Konrád, Picture That, opět v garážovém opojení. Tenhle ten producent pracoval v ikonickém obchodě Hard to Find Records, těžko najít desky, přeloženo tedy volně. Jinak začal DJovat v roce 2007 přibližně a pak vyšlo jeho první album, založil také Adaption Music, také sub-label Cosmic Elements, vzniklo v roce 2013. Tom Konrád.

nahrávku tady, DJ set tady From The Box. D-Marcus Lewis má už 1500 releaseů, začínal new diskem, pak různě poletoval mezi žádanými stylu. Je to DJ z Dallasu a

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90. A bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: je tady naproti mě DJka Adrianka, tě zdravím, přeju hezký večer, neboli Teddy from the Box.
1: Ahoj Milenko, dlouho jsme se neviděli.
0: No, dlouho jsme se neviděli a já tě zdravím a rád tě vidím teďka.
1: Máme to vzájomně. Sem k tebe do studia, keď člověk přijde, tak má zrazu hned dobrou náladu.
0: To je dobře, o to se tady snažím, tak to mě velice těší. A k té dobré náladě jsem dostal hezkou samolepku, která mě také potěšila.
1: Ano, přesně tak.
0: Už jsem si ji schoval. Nikomu nedám, bude jenom moje.
1: Potom, jak si někdo bude pýtat, další už nesu.
0: To je dobře, mám exkluzivitu. Prosím, co je nového od té doby, co jsme se tady neviděli, já podotknu, že seš DJka ze Slovenska, která má svůj osobitý styl, profiluje se velice dobře, hezky, má rezidenturu v centru Prahy, to znamená, že v W hotelu, ale i vůbec hraje po různých místech a teď je to tedy na tobě, aby se řekla, co je novýho od té doby, jak se vyvinula tvoje DJská kariéra.
1: Děkujeme za pěkné uvedení, no učím se, protože těch hraní v Česku mám čoraz viac a viac, takže možno raz si to dáme už aj plně v češtině. A ako sa vyvíja moja DJská kariéra, tak vlastně posledný pol rok prichádzam aj do sveta takého nejakého trochu športu. Zistila som, že DJovať pre ľudí, ktorí bežia, je totálne úžasný zážitok a tá naša elektronická hudba funguje aj v tom pohybe. Takže takto o týždeň budem hrať na Slovensku v malom meste Krompachy na behu do kopca, pretože odtiaľ pochádza moja rodina a úplne idem tam doniesť to, čo hráme vlastne tuto v Prahe. Takže sa na to veľmi teším a nechcem to úplne že zakríknúť, ale možno ma uvidíte na jednom českom festivale toto leto, čo je pre mňa veľmi krásny splnený sen. Takže veľmi dobre.
0: My držíme ve všem palce. Ty máš takový vymluvený hlas moderátorský, už jsme o tom mluvili i minule. Já se tě zeptám, protože Slovensko vždycky bylo hudebně dost vyspělý, vždycky tam DJové to cítili nadčasově, tak mě by teďka zajímalo to porovnání té nezávislé undergroundové scény v Praze nebo v České republice a Slovensko.
1: No víš čo, ano, odkedy jsme se viděli, tak snažím se trošku importovat slovenské talenty na českou scénu, protože no minimálně v té Bratislave je to ty bomba. Tam akože sa stane nejaký piatok, sobota, človek sa prejde po starom meste, ktoré je fakt malinké a takmer v každom z tých barov je nejaký super DJ. Akože fakt hudobne super, klobúk dole a musím pochváliť taký staronový dobrý objav. Minulý týždeň som aj s mojou mamkou, ktorú pozdravujem, lebo má svoj deň, objavila podnik, ktorý sa volá Twist, je na Žižkove a hrali tam slovenský DJ. Hral tam Michal Rafaj, Rafo, ktorý má značku Popular a prináša presne tú hudbu, ktorú mi milujem už niekoľko rokov a je fakt, že skvelý. No a on tam hral na Compact Disco a to ti bolo niečo. To bolo úplne také, že ja som bola tak medzi, že zrazu bolo Česko-Slovensko, že proste tá scéna aj Česká a Slovenská spojená túto na Žižkove fungovala, všetci sme boli šťastní, hudba dobrá, zvuk dobrý, ľudia milí, no ako fakt super. Teším sa, že už je to proste leto a toto sa deje.
0: Slovensko a Česko vždycky dobře kooperovali, je tady krásná spolupráce už od 80. let. Třeba Michal Viktořík, ten lítal pravidelně z Prahy do Bratislavy, hrál, já ještě pamatuju DJ Jula, který hrál perfektní funkový pecky. Takže tam to vždycky dobře fungovalo. Díky tedy tomu, že Vídeň byla blízko, tak Slovensko bylo v některých, nebo Bratislava, dokonce i vyspělejší než v Praze, ale doufám, že se to už srovnalo, že Praha díky cizincům také narostla. No a úplně tedy na závěr, než tě tady propustím za mixážní pult, jak tedy, co nejvíce preferuješ v současnosti? Ty jsi říkala něco, že máš takovou schizofrenii.
1: No prosím tě, to rovný beat, zlomený beat, pomalé BPM, rýchle BPM, pane bože. No momentálně znovu objavujem UK Garage a celkovo taký ten zvuk mojej vysokej školy. A začala som si upratovať staré USBčka. A to ti je teda niečo. Tam objavujem aj to, že možno budete poznať Fortet, alebo Karibu, ktorí proste teraz sa dostali do scény vďaka Fredgenovi, mali kedysi také pecky, že tie sa zdajú znova vlastne DJ-ovať. Takže ja neviem, mám pocit, že tie hranice tých hudobných žánrov u mňa sa iba rozširujú a uvidíme, kde skončíme.
0: No a teďka začneme. Teším sa na to. DJ Kateri from the Box v Club Mixu.
1: Ďakujem, pekné počúvanie.

tady mě potěšila velice. Adrianka, Teddy from the Box, velká klasika, John Cutler, It's Yours. Tohle tu věc jsme s chutí hráli.

to je ta nezávislá berlínská scéna Curie Curie a Easy, tak zlehka miluju Deep House, tyhle ty rytmy a také se v tom dobře orientuje DJka Teddy from the Box.

Vyčíka tady From the Box má svůj originální styl na počúvaně, hlavně si to všechno skooperovala sama, jede ve svém stylu, což je originální v dnešní době. Není to tak snadné, ale tady to můžete slyšet jednoznačně. Soul Woon, to je DJ a producent z Newcastle, Velká Británie. She Who's CEO. A jinak hostující Maurice Sachs.

the message.

Ale ten naprosto skvostný zvuk má na svědomí Lola Palmer. What do you feel? Deep Active Sound, Night Remix, za mixem DJka The Difference.

Hall 7 a Deep Touch. 19:08, DJ Kateri from the Box nás ladí do těle těch deepových not na večer úplně ideální. Posloucháte Club Mix 639. vydání.

jazzy, deep, všechny rytmy, které jsou tady jednoznačně vítané. Tohle to je Midnight Drive with Jehan. Noční jízda, teďka po půl sedmé. Zkus room, Jehan.

Eduardo Muchacho a Finn. Stále jede v tomhletom deepovém opojení DJ Kattery from the Box. V W Hotelu můžete vidět i slyšet samozřejmě pravidelně rezidentně i v různých místech a rýsuje se i festival, to ještě Andrea nám poví na konci setu. A za těch 20 minut přibližně dvojice DJ Strain a THM, THM ze Slovenska, DJ Strain z České republiky.

All My Friends. A tohleto je producent Lift. Jinak DJ Kateri from the Box, Adriana, nás bude bavit tím rytmem ještě 10 minut a dostává nás do takové příjemné euforie na nedělní večer.

Jo, label. Improvise at noon. Skoro máme pravé poledne. 8:00 večer nekompromisně klepe na dveře. To znamená, že ještě 6 minut DJ Teddy from the Box, pak ji vystřídá dvojka DJ ze Slovenska, THM a DJ z České republiky, Luboš Strejn.

0: No tak tohle to bylo parádní mix v jiném duchu a to je dobře, i když Deep samozřejmě tady prezentujeme často. DJka Adriana neboli Terry from the Box, já ti děkuju za předvedený výkon, jsme si to tady užili a tyhle ty věci v rychlém sledu mixovat je poměrně kumšt, takže to byla dobrá práce.
1: Ďakujem veľmi pekne. Sama neviem, kam sme až došli s tou hudbou. Plán bol úplne iný, ale s tebou v tomto štúdiu a už aj s ďalšími hostiami je to veľké potešenie. Ale musím sa priznať, že aj trošku spotené ruky, keďže byť v prítomnosti troch ďalších skvelých DJ-ov. No, nebolo to jednoduché. Maturita by sa mohla rovnať tomuto stresu.
0: Zahlas je to naprosto profesionálne a není jednoduché mixovať tyhle ty věci v rychlém sledu, takže řekl bych dobrá práce.
1: Ďakujem pekne.
0: Adrianko, tak teď prosím pozvi klubery na nejbližší mejdany.
1: Tak, drahí klubery, ja strašne rada propagujem cudzie perie, keď v nich verím a preto by som vás veľmi rada videla 29. mája, neboli Kvietna v Minus One. Je to vlastne barová scéna v W Prague, kde skvelá DJka Zima bude robiť prvýkrát svoju party Candy Core. Nenechajte sa vystrašiť tým názvom, že Candy a Core. Je to party, ktorá prináša zmes elektronickej hudby celkom bez filtra a dosť osviežuje akoby, že tú pražskú scénu. Takže ja sa veľmi teším, že je to prvýkrát W Prague, druhýkrát v Prahe a je to taký ten čerstvý import, tentokrát z Brna.
0: Držíme ve všem palce, co děláš a těšíme se opět v nejbližší době na tvůj návštěvu.
1: Ďakujem veľmi pekne a nezabudnite si kúpiť lístky na Colors of Ostrava a viac už nepoviem.

0: Tak přátelé, další třetina Club Mixu je tady před náma, dvojice DJ Strain a THM. Já vás zdravím, přeju hezký večer.
1: Zdravíme tě, Milane, z krásného studia Dance Radia při nedělním Club Mixu.
0: No a co je nového u vás, přátelé? Takže DJ Strain a THM.
1: Přiblížily se samozřejmě letní rezidence, takže nejbližší už můžeme teď veřejně vyhlásit. Bude 19. května příští týden Kumaras na Ibize. A samozřejmě další, tak jako vždy, tak doporučím sledovat sociální sítě, kde bude vše včas zveřejňováno, ale určitě se to bude točit kolem středozemní scény.
0: DJ Strain pravidelně rezidentuje nejenom v Praze, ve skvělých místech, ale také na ostrově, na Ibize, takže kromě tedy vinyl barů, W hotelů, ještě se vyskytuješ také...
1: Ještě se taky vyskytujeme s firmou rentálovou, distributorskou, ale o té se bavit není potřeba. Co se DJského týče, tak primárně jdu vždy za kvalitním zvukem, za kvalitním vibem společnosti.
0: No a na ostrově teda tě čekám, také rezidentura, tam už jsi třetím rokem, jestli se nemýlím, nebo dalším?
1: Dá se říct, že čtvrtým už letos.
0: Tak to je hezký, 4 roky. Já už jsem o tom hovořil mezi vstupem, že samozřejmě Ibiza je, řekněme tedy, ta správná líheň nezávislé klubové scény ve všech možných stylech, ale mě nejvíce, jak jsme se tady shodli, všechny baví, když si člověk krásně plave v moři a slyší tyhle ty deepové, nezávislé, jemné kousky, které pohladí na duši a i na těle, a je to strašně fajn, takhle, když to člověk slyší, to mě tenkrát na ostrově poprvé zaujalo v roce 2012.
1: Neinvazivní vyprávějící, přesně tak.
0: Dobrá, jak se bude vyvíjet váš mix, tady ještě i kolegy?
1: Podle toho, co jsme se s kolegou bavili, tak určitě začneme našimi nejlíbenějšími organickými středozemními rytmy. Samozřejmě tak, jak půjde flow celé následující hodinky, tak uvidíme, kam nás to zanese, ale rádi bychom už prezentovali mírně tracky, které máme připravené na další letní sezónu, aspoň náznak.
0: Dobrá, ochutnávka. Budete se střídat B2B nebo...
1: Pojedeme back to back.
0: Back to back, dobře. DJ Strain, DJ THM.

0: Soul Engineers a Naye Lux.
1: Guest is here. Life Mix.

Chicago a Lost Signal. Tak přátelé, prožíváte pravou Ibizu, to je takový warm-up tady v České republice, takže mírná exkluzivita. Dvojky DJ THM a DJ Strain. Momentálně DJ THM mixuje.

Dandelion a Nathan Katz. Já tady také hochy mohu identifikovat, DJ Straina a DJ THM, že vždycky v tomhletom stylu se můžeme tady v Klubmixu najít. A nebo na Ostrově. A nebo i po Praze.

Jürgen Kasper Koma. Tak, takhle nám hladějí notu na večerní pohodu v Club Mixu na Dance Radio. Dvojice DJ Strain a THM. Ještě těch 17 minut, 639. vydání.

Fulton a Cast Bone. Takže back to back, B2B, DJ THM a teď momentálně přebírá mixážní pool DJ Strain ještě 10 minut Club Mixu.

0: Takže poprosím tady nejdříve DJ THM, aby řekl ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Že jsi tady byl, víš?
1: No.
0: DJ Strain, teďka tady domixovali kluci oba dva. Já vám děkuju za předvedený výkon a nedělní rozpoložení už pomalinko směřuje na ostrov Ibiza, že?
2: Tak, my samozřejmě děkujeme, Milane, za pozvání. Přejeme krásnou neděli všem milovníkům elektronické scény, všem posluchačům Club Mix od Dance Radio.
0: Skvěle, já moc děkuju a zase se těším přibližně někdy kolem srpna, září.
2: Jak se bude hodit, jak bude vůle, jak bude energie, tak přijmeme se ctí samozřejmě pozvání opět.
0: Těším se na vás opět a jinak vám přeju krásné léto.
2: My tobě též a stejně tak i všem posluchačům.
0: Já vás chci teďka pozvat na další Club Mix 640. vydání za 2 týdny, 24. květen. První hodinka novinky ode mě, pak Jose Madeira a Jan Lan budou prezentovat novou produkci, no a podívá se k nám také DJka Terezie. Takže to je Club Mix za 2 týdny, za týden Chris Adler a teď nás čeká Mambo Ibiza. Přátelé, mějte se krásně, díky za přízeň, dobrou noc.